0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, to... samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: No v listopadu říkal.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde? No.
1: Na Al. Al.
2: Na Al. Jašce.
1: Ale prosím tebe. Na Albertově. V Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pan Grác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to je? No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
3: No, ale co s tím budeme dělat?
2: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
4: Ne, to je naše vlastní pračka.
3: No, vy nemáte svoji pračku?
2: Ne, nemám.
3: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
2: A jak se v tom pere?
4: Dobře.
3: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Z repráků Roger uspává mě svou.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonové lodě. V životě jste neslyšeli větší hovadinu.
3: To je napravda.
2: Vody beton plave? Beton nemůže plavat, ty vole.
1: No tak. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
2: A hlavně bez toho Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
0: Rock Radio. Konec legrace.

hnusná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
8: Máme podezřelého?
7: Ano, vlhkost.
8: A jak ji dostaneme?
7: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
7: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
8: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
7: Ještě ne, musíme ho koupit.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
1: Rock Radio. V DAVu i FM nebo na radia.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dnes skoro jasno až polojasno ráno, místy mlhy, maximální denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
0: Rock Radio.
1: Z Rock Radia se vám hlásí po třetí tenhle prodloužený víkend Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska až do jedný odpoledne. Já to nebudu zdržovat takhle po ránu, doufám, že se máte dobře, ať už vás donutilo takhle o svátek vstát cokoliv. Jsme v tom spolu, držte se, posloucháme rockovou muziku Manowar, Steel Panther anebo Vypsaná fixa a Dezolát.
0: Rock Radio.
2: Ty jsi pěkný dezolát.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart z roku 87, úžasná věc na Rock Rádiu 7.18, velitelský čas, pomalu se probouzejte rokeři, ať už dneska máte v plánu cokoliv. Máme svátek svatýho Václava 28. září, já doufám, že máte v plánu něco superovýho. Chloe Paparou, Černo Olympic, dávno, už za chvíli tady na Rock Rádiu.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a

0: Klaus.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu.

0: tak lidově říkajíc Black Album, album Metallica z roku 91, vyprodukovalo hodně singlů, který kapela hraje doteďka, ať už to bylo nejklasičtější a dost i mainstreamový Nothing Else Matters, nebo Unforgiven, Enter Sandman a potom třeba i Sad But True z tohohle roku, z tohohle alba Metallica. Úžasná věc, my pokračujeme dál, Dog Eat Dog, Daniel Landa, anebo Genesis, Jesus He Knows Me.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším v

padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

0: voda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: počasí.
1: Skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy, maximální denní teploty dnes 17 až 21 stupňů Celsia, slabý vítr.
0: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Dobré sváteční ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher, váš moderátor pro dnešek a pro celý prodloužený víkend ostatně. Takže instrukce jsou jasný, vy si dejte kafe, něco moc, moc dobrýho a vydatného k snídani a napište mi do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song, protože si dáme teďko píseň na přání. No já jsem zvědavej, jak se na svatýho Václava cítíte. Klidně to pošlete nějakému Vaškovi, všechny Vašky já zdravím. Dneska máte svátek, tak přeju všechno nejlepší. Panoptiko, Deep Purple nebo Black Crowes, no a hned potom píseň na přání podle vás.
0: Rock Radio.

0: Tokyo od Halloween z roku 2025, úžasná věc. No a samozřejmě my jdeme na píseň na přání. Díky moc všem, co píšete do Messengeru Rockrádia i na svátek. Na svatýho Václava. Mám tady točí zprávu od svého jmenovce Martina. Prosím zahrát něco od Five Finger Death Punch pro dědu Václava, který už bez tak sedí v garáži, šťourá se v autě a poslouchá Rock Radio. Tak dědo Václave, dědo Vašku, já tě zdravím, Martine, díky moc za zprávu. No a Five Finger Death Punch tady mám, A Little Bit Off Today, jak tam zpívá Ivan Moody, věc z roku 2020, doufám, že se vám bude líbit. No a samozřejmě dál se šťourejte v autech, v nosu, pokud potřebujete, odpočívejte a užívejte svátek.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos.
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
8: Máme podezřelého?
7: Ano, vlhkost.
8: A jak ji dostaneme?
7: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
7: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
8: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
7: Ještě ne, musíme ho koupit.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
11: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
12: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
13: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

0: Radiohouse.cz.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Pokud neznáte tuhle píseň, tak se jmenuje Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Věřím tomu, že jste si to zapamatovali. Úžasná věc z roku 98, ano, kterou tady hrajeme docela pravidelně, myslím. A právem, protože tohle je jedna z těch rokových věcí, která prostě neomrzí. My si do konce hodiny teďko rokeři dáme AC/DC, Kiss and Dynamite a nebo Divokýho Billa a jejich Malování z roku 2003. To už je vlastně taky docela stará věc, a nicméně Divoký Bill je na scéně už opravdu velice dlouho. A musím říct, že to je jedna z mála kapel, kde se mi líbí opravdu prakticky úplně všechno.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos.
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
12: Tvůj nový job na tebe.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje CZ.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska na svatýho Václava skoro jasno až polojasno, ráno místy mlhy, to ale se bude vylepšovat, maximální denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, vítr bude slabý.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Rockeři, rockerky i malí rockerčata, posloucháte Rock Radio s Martinem Melicherem. Já jsem váš moderátor dnes až do jedný odpoledne. Prodloužený víkend převážně se mnou. Písně na přání budou samozřejmě, pozvu vás na nějaký narozeniny. Konkrétní na jaký? No, to vám samozřejmě řeknu už za chvíli. I na koncerty vás pozvu. Dáme si teďko třeba Lucy Avantejžu anebo John Bon Jovi Blaze of Glory.

0: Ladíte Rock Radio, tohle je Faith No More from Out of Nowhere. Vydaný za sametový revoluce v roce 89, samozřejmě to spolu nesouvisí, věřím tomu, že Faith No More tak to takhle nezamýšleli, my jdeme dál. Arakain a Dimitri zahrajou v dalším bloku, no a to znamená, že já vás můžu pozvat na jejich koncert, protože jsou na Best Rock Tour 2026, Dimitri a Arakain zahrajou příští pátek v Příbrami ve sportovní hale od 7 večer 2. října, no a potom v sobotu 3. října v Českých Budějovicích na výstavišti Dimitri a Arakain Best Rock Tour. Podívejte se schválně na jejich stránky, já musím říct, že jejich stránky jsou opravdu, opravdu zajímavý a dobře udělaný. Musím říct, že ne často vidím, že ty stránky kapel prostě někdy to tam trošku hapruje v tom designu. Ne, že bych byl nějaký expert, ale na tohle se prostě i hezky prostě kouká, je to jednoduchý. Můžete se tam podívat, na jaký koncert byste chtěli. Vidím tady prostě 10 koncertů do konce října, věřím tomu, že si najdete ten svůj. Takže Dimitri, Somebody's Watching Me, Arakain, Adrenaline zahraju v příští hodině, no ale my další blok zahájíme Marilynem Mansonem a jeho Personal Jesus.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: pořádný nářez, pořádný adrenalin od Arakainu. No a rockeři, další roky za náma a Rock Radio, vaše Rock Radio, slaví plnoletost. Jo, je to 18 let od toho, co vás zásobujeme poprvý slušným rokem. Ano, slavíme 18 let. 18 dny si zaslouží pořádný mejdan a tak se poprvý přesuneme z Plzně, kde to bylo dřív, jenom do větších prostor, konkrétně teda do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, já tam budu taky jsem tvář Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. My vám nebudeme říkat zatím, který tři kapely to budou, ale vy se můžete podívat na naší, na náš poster, vlastně na náš plakát na rockovýradio.cz, no a schválně tam můžete třeba nějaký ty kapely zjistit. Uvidíte sami, schválně se podívejte na rockovýradio.cz a můžete tam nakoupit i lístky. Neváhejte s nima, pokud chcete ušetřit, protože aktuálně je pořídíte za 790 korun. No a s každým měsícem se budou zdražovat o kilo.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: My pokračujeme, mám tady Hammerfall, Disturbed nebo Green Day a dáme si nějakou kulturu, tak pozorně poslouchejte.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Garáž v Kolíně za 799 tisíc, byt 4 plus 1 v Liberci za 8 milionů 490 tisíc, pozemek bydlení v Semilech za 2 miliony 720 tisíc 410, pozemek bydlení v Semilech Bítouchově za 2 miliony 866 tisíc 440 a byt 3 plus 1 Praha Hodkovičky za 8 milionů 499 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Skoro jasno až polojasno dneska. Maximální denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Zítra 29. 9. Také jasno až skoro jasno. Ráno místy mlhy maximálky 22.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Z Rock Radia vás zdraví Martin Melicher. My si teďko dáme píseň na přání. Doufám, že máte krásný den. Určitě mi o tom řekněte v Messengeru Rock Radia, kde si napíšete mimo jiné i o ten song. Předtím Avenged Sevenfold, Guns N' Roses a Nova Nastavy věci. Slečna Anna je za vodou. No a hned potom píseň na přání. Jenom podle vás.
0: Rock Radio.

0: Vašek mi napsal o píseň na přání, všem Vaškům předem přeju všechno nejlepší k svátku, no a samozřejmě tady Vašek píše, zdravím do studia všechny pracující i nepracující, chtěl bych jim nechat zahrát všem Václavům ke jměninám tři sestry Venda anebo něco jiného, ale já tady Vendo, mám samozřejmě Vendu, tři sestry, úžasná věc, doufám, že se bude líbit i ostatním. Vaškové, ještě jednou všechno nejlepší k svátku.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
6: Horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Venda.

0: ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

10.37 na Rock Rádiu, no a já v dalším bloku tady začínám s Nirvánou, konkrétně se singlem Lithium, který vyšlo mimo jiné taky, ano, možná jste na to zapomněli, na albu Nevermind z roku 91, který před čtyřma dněma, konkrétně 24. září, oslavilo 35 let na scéně. Jedno z největších a nejdůležitějších alb rockové scény, rockového žánru, který se v těch devadesátkách přetvořil do grunge, vlastně tak oslavilo 35 let. Úžasná věc, která vlastně je tady mezi námi doteď. Lithium, jak už jsem říkal, je věc, která vlastně se nehraje tak často, ale přečeno je mnohem víc jako třeba Come As You Are nebo Smells Like Teen Spirit singlů, který jsou mnohem známější a který určitě nám evokujou to album Nevermind, ale nicméně tohle je věc.

0: věc, na kterou by se určitě zapomenout nemělo, takže už si ji tady za chvíli na Rock Rádiu dáme.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job

0: chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos!

0: počasí.
1: Jdeme na počasí, skoro jasno až polojasno, maximální denní teploty 17 až 21 stupňů nad nulou, no a zítra začátek pracovního týdne jasno až po skoro jasno, ráno místy mlhy, maximální denní teploty 18 až 22.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor pro celý prodloužený víkend. Dneska máme svátek, teda už pondělí, aspoň se tomu pondělku v tomhle týdnu vyhneme. Každopádně, dneska má svátek Vašek Václav, je svatýho Václava, takže všechny Václavy zdravím. No a za chvíli vás pozvu na nějaký koncert, včetně to tý rockový muziky. Mám tady Dana Landu, Muži z padáky, Amarante, Digital World a začal bych celou hodinu se Simple Plan. Welcome to my life.

0: dalším bloku tady na Rock Rádiu. Já vás zdravím. No a pustím kabáty Starý bar z roku 94, úžasná věc. Kdybyste náhodou na kabáty chtěli, tak teďka je kabát na turné v tomhle roce. Úterý 29. září zahraju v Karlových Varech v Matony Aréně právě v rámci jejich turné, takže určitě, kdybyste chtěli, tak nabíhejte. To samý ve čtvrtek 1. října zase v Plzni, Lockspeed.cz Arena právě, takže určitě, jestli chcete, tak máte tu možnost. Police, Ozzy Osbourne, Masterplan hned potom, no a samozřejmě, jak jsem avizoval, kabát Starý bar.
1: Řekni třikrát, strč prst, skr, skr.
2: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje.cz.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986. A je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu.

0: Úžasná věc z alba Ten od Pearl Jamu, Even Flow, a taky první, která je na téhle desce. Album Ten taky 35 let starý, stejně jako album Nevermind od Metallica, takže určitě pokud neznáte celý, tak si ho zaposlouchejte, se do něj zaposlouchejte teda, a my pokračujeme. Linda Perry, Motorband, Ministry anebo Nightwish, Nemo z roku 2004, rokeři, ať už se dneska máte jakkoliv, lepřičeno doufám, že se máte dobře, ať už děláte cokoliv, ať už jste v práci na výletě, anebo se jenom takhle s Rockrádiem válíte doma.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí. Dnes skoro jasno až polojasno. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Zítra 29. 9. jasno až skoro jasno. Ráno místy mlhy. Maximální denní teploty 18 až 22.
0: Rock Radio.
1: Krásné poledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher, váš průvodce a moderátor. Dneska celým dopolednem, to znamená, že jdeme do poslední společné hodiny pro dnešek. My máme 28. 9. svatýho Václava. Můžete Vaškům určitě poslat píseň na přání, protože to bych vám chtěl určitě ještě nadělit, než odejdu. Takže pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. No a už za chvíli pustím něco podle vás.

0: Pojďme rovnou na píseň na přání. Díky moc všem, co píšete do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Nebojte se, pokud se na vás teďko nedostane, tak vždycky každou druhou hodinu o víkendu a o svátku hrajeme podle vás. No a rok na přání večer, o to taky nepřijdete. Já už jdu na to přání, co tady mám. Je tady zpráva od Karla. Karel píše, že je celý den v práci, je na svátek, že to máme podobně a že by chtěl Sum 41 The Hell Song pro všechny pracující a pilný rockery. Já tě zdravím, Kájo, díky moc za tuhle nádhernou zprávu. Drž se, ano, jsme v tom spolu, rockeři, myslete na to. No a užijte si už za chvíli Sum 41 The Hell Song.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor, chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
8: Máme podezřelého?
7: Ano, vlhkost.
8: A jak ji dostaneme?
7: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
7: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
8: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
7: Ještě ne, musíme ho koupit.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak s

voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Rokeři a rokerky, já už se s váma budu muset pomalu rozloučit, protože nadešel můj čas, byl jsem tady pro vás celý prodloužený víkend. Doufám, že jste si to se mnou užili, no a my se uslyšíme hned víkend další, na to se moc těším. No a do konce hodiny, než přijde ten Martin Fejfar, váš moderátor, mám tady pro vás Miloš Dodo Doležal, Soudím, Rolling Stones, anebo Cure, Friday, I'm in love. No, tak ať už ten pátek zase brzo je.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
5: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
6: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
9: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu na 103,7 FM.
8: Máme 13.01.
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
8: Tomu počasí se snad ani nechce pro dnešní den věřit. Každopádně teploty očekávejte od rozmezí 23 až 25 stupňů celsiusových. Obloha tak ta bude jasná, až místy někde i skoro jasná.
9: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
7: Rock Radio.
8: Krásný sváteční odpoledne 28. září. Svatý Václav a všechny Vaškové mají dneska svátek. Chlapi, všechno nejlepší, taky si o tom něco dneska řekneme určitě. A střídání stráží tady na Rock Radio úspěšně proběhlo. Po dlouhý době Martino Martin jsou vašimi průvodci svátečním dnem a svátečním vysíláním. Já tady budu s váma až do 19 hodin. V této hodině koukneme na narozeniny Rock Radio, na kterých se pěkně pozveme. No a taky především a zásadně o víkendech a ve státní svátky ob hodinu hrajeme podle vás, tak mi můžete napsat na Facebook Rock Radio. A do zpráv. Co byste v této hodině chtěli slyšet tady na Rock Radio a co vám můžu pustit a zahrát? Já vám do té doby tady z našeho playlistu vybírám třeba Billy Talent, Halloweeny a Tři sestry a C-Špunk.

0: 13.17, ladíte Rock Radio AC/DC Rock and Roll Train. No a my náš rockovej vlak tady na Rock Radio nasměrujeme k dalšímu vašemu hudebnímu přání, teda spíš prvnímu ode mě dneska zahranýmu. Jméno mé je Martin Fejfar a na začátku této hodiny jsem vám dachával a dával možnost napsat si o nějaký ten song na vaše přání na Facebooku Rock Radio, což takhle ve svátky a o víkendech můžete učinit každou ob hodinu. No akorát u výměny je to výjimka, tam je to ve 12 a ve 13 hezky po sobě. Každopádně napsal mi tadyhle Marcel, který chudák musí makat. Jede z montáže, má před sebou víc jak dvouhodinovou cestu a chtěl by slyšet nějaký pořádný metal od In Flames. A já Marcela trošku zklamu, my tady od In Flames máme pouze Stay With Me, ale furt lepší než Drátem do oka, jak se říká třeba uměru toho zdravího. No, to sem nepatří. Každopádně věřím, že i tak všem, který tady musí makat, všem posluchačům Rock Radio a všem příznivcům dobrýho kvalitního metalu, tahle ta pecka udělá radost. K tomu taky přihodíme Stratovarius. No a ještě tady řízením osudu psala Lucka, že by chtěla něco od Dimitry a ty tady náš hudební dramaturg nachystal s Arakainem Žít svůj sen. Tohle všechno za chvíli dáme.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás!
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Kapela Bon Jovi tady na Rock Radio otevřela svoje reklamní okýnko, protože nám odreklamovala se skladbou Always takovou tu, jak bych tak řekl, reklamu na dámské hygienické potřeby. Víc to samozřejmě rozvíjet nebudu, nicméně co rozvinu, tak jsou 18. narozeniny našeho milovaného Rock Radia. Ty se budou konat už sobotu 7. listopadu ve Zlíně, ve sportovní hale Datartu, ať chcete nebo

0: Nechcete, asi můžu prozradit, že Bon Jovi zrovna mezi těma třema kapelama, který my, moderátoři, vám prozradit nesmíme, a jak by řekl Cimrman, my nesmíme ani naznačovat, ale pokud se kouknete na www.rokovýradio.cz nebo na naše sociální sítě na ten narozeninový plakát, tak si myslím, že moc dobře pochopíte a uhodnete a budete vědět, který že tři kapely, který moc dobře znáte z vysílání našeho Rock Rádia, tam zahrajou a popřejou nám k plnoletosti, který k 18. narozeninám Rock Rádia. Určitě můžu říct, že Bratry Nedvěry, nebo aspoň toho jednoho, což je Nečekejte, protože, jak říkám, jsou to kapely, které tady na Rock Rádiu pravidelně hrajeme a rotujou u nás a jsou vámi posluchači velmi oblíbení. Na www.rokovýradio.cz taky můžete zakupovat stupenky, bejt váma, tak si rozhodně pospíším, protože ta cena už jenom do středy, do 30. září, je krásných přátelských 790 korun, od čtvrtka 890, a no a pokud byste tak dlouho čekali a číhali až na poslední chvíli a třeba byste se pak i do haly snažili domoct, kde už by mohlo být plno, což se nám stávalo v Plzni, odkud jsme se tady na Moravu tentokrát přemístili, protože jste si o to psali, že chcete taky narozeniny na Moravě, tak vězte, že v listopadu už ta cena těch vstupenek bude 990 korun. Tak jak už jsem říkal, bližší informace na www.rokovýradio.cz, popřípadě na našich sociálních sítích, a věřím, že se tam s celým týmem pěkně sejdete a pěkně to oslavíme a užijeme si, bude tam i křes kalendářů, to vám taky můžu slíbit, krásný hostesky a mnoho dalšího obveselení.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Za chvíli nás tady na Rock Rádio taky obveselí Green Day, obšťastní nás Komunál a taky paní Alice Bednářová, tedy Alice Cooper.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos!
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
16: Rock Radio. Co se děje?
17: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
16: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
5: Máme 14.01.

0: počasí.
1: Dnešní počasí obloha, tak ta bude skoro jasná až jasná, a teploty, no tak ty očekávejte letní nádherný. 23 až 25 stupňů celsiusových průběhu dnešního dne.
0: Rock Radio.
1: Ani se tomu počasí nechtělo věřit. Martin Fejfar přeje krásný sváteční svatováclavský odpoledne pondělí 28. září rok 2026. Ať už děláte cokoliv, věřím, že hlavně ladíte a posloucháte Rock Radio a budete tady se mnou. V této hodině si samozřejmě popřejeme k narozeninám, protože nějaký narozeninový oslavence jsem tady v hlubinách archivu vyšťoural a vypátral, tak si o nich něco řekneme. Taky samozřejmě jsem sliboval, že bychom se něco třeba mohli říct o těch Vaškách. Třeba nějaký songy svatováclavský vám doporučím o Václavech ze jménem tohoto člověka. Písních, tak na to se podíváme. No a taky při dnešním dni mi to nedá nespomenout na jednoho muzikanta, ale pozor, až vám řeknu jméno jeho, tak možná, že řeknete, že jsem se definitivně zbláznil a proč tohle jméno sem na Rock Radio vůbec tahám. Ale až vám o něm řeknu, co v rockový muzice dokázal a jaký souvislostech je s rockovou muzikou zpět a pojat, tak věřím, že mi to odpustíte a že jste hlavy otevřený natolik, že to přijmete a vzpomenete na něj se mnou. Tak tohle to všechno bude v této hodině. Dáme muziku, ať tady dlouho nekecám. Guns N' Roses, Power Wolf a Harley nám zaspívají něco o malý nevěrný holce.
0: Rock Radio.

0: Erasmus a jejich Guilty tady na Rock Rádiu 14.18. Martin Fejfar přeje krásný sváteční pondělní odpoledne všem Václavům. Ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Václavové, Vaškové, Vašíkové, pokud byste si chtěli pustit nějaký oslavný song s vaším jménem, tak můžete sáhnout třeba po kabátech, Václav je na plech, Příbramská kapela, Bompary zase zpívá Vašku nepí pivo, Venda, no tak Tři sestry se s ním projíždí na motorce, no a kdybyste chtěli zase za kulturou, tak na Václavský Václavák můžete vyrazit s pražským výběrem. Tímhle vším, touhle všou všechnou muzikou se dá oslavit právě vaše svátky a pokud máte někdo narozeniny, tak vám taky přeju všechno nejlepší. V kalendáři tady mám, že dneska by měl narozeniny Ed Sullivan, což byl moderátor slavných amerických svých Ed Sullivan Show. A proč je pro nás, pro rockery, velmi důležitý? Protože dával, ať už byl narozený tedy v roce 1901 a ty jeho show, které byly populární především v Americe 50. 60. let, tak dával právě prostor rockovým kapelám jako The Beatles nebo taky The Doors a mnozí další. Tuším, že i Elvis Presley si tam říznul nějaký ten rock'n'roll. Taky dneska 83. narozeniny má Nico Nikolaus, což je basák kapely Steppenwolf. No a v neposlední řadě, ale tady se omlouvám rovnou dopředu, některý zdroje tvrdí, že ano, některý zase, že ne, tak možná mi někdo napíše, kdo bude vědět, jak to přesně je. Protože máme i posluchače na Slovensku, tak musím připomenout, že by údajně podle některých zdrojů měl dneska slavit své 60. narozeniny Peter Sámel, což je zakladatel a kytarista kapely Metalinda. Tak všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší. Za chvíli dáme třeba kabáty Mr. Big, Five Finger Death Punch a nebo taky Scorpions.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
11: Máme podezřelého?
10: Ano, vlhkost.
11: A jak ji dostaneme?
10: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
11: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
10: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
11: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
10: Ještě ne, musíme ho koupit.
11: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

Kabát a jejich western boogie a tak trochu mi to jde do rtu a do ruky. Svatý Václave, vévodu naší beznaděje. No a možná už modří vědí, když si zapnete a pustíte nádherný album Poločas rozpadu, který do roku prostě zkrátka dobře zapadá, říkejte si, co chcete nebo ne. Vynikajícího hudebníka, autora, geniálního skladatele a muzikanta Petra Zkoumala, tak pochopíte a určitě budete, jak se říká, v sedmém nebi. Protože právě dneska, to je 12 let, co nás v věku 76 let opustil tenhle ten skvělý muzikant, tedy Petr Zkoumal, po dlouhé nemoci. A proč o něm mluvím? No tak, protože je taky autorem několika skladeb, třeba pro Michala Prokopa, letošního životního jubilanta, například napsal kompletně, zkomponoval song Kolej Yesterday, nebo nádhernou píseň, kterou moc miluju, Než se dcera vrátí v 10 z diskotéky. To je opravdu krásná skladba. A i právě v roce 1990, když vláda establishmentu vlastně opadla, tak mohl konečně svobodně tvořit a vydat naprosto skvělý album Poločas rozpadu, který zkrátka a dobře je jedno z mých nejoblíbenějších a jedno z mých favoritů, který si prostě vždycky rád pustím, a ty songy mi přijdou na časový a povlatný nejen tehdy době, ale někdy i době dnešní. Určitě se taky musíme vzpomenout na to, že Petr Zkoumal teda jako tvůrce večerničkový hudby a hudby pro děti, tak pokud máte nějaký datolesti, tak třeba tak nějakou tvorbu dětem můžete stále pustit z těch dob starých a minulých, ale taky byl členem kapely ETC s Vladimírem Mišíkem několik let a myslím, že i Vladimír Mišík zhruba 3 nebo 4 texty taky zpíval. No nicméně do vzpomínání my se jdeme podívat dopředu, protože za chvíli dáme tedy třeba Hammerfall.

0: Paul Tucker, Smith a Blaroboleslavský Seven.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě

0: Švédská úderka Hammerfall tady na Rock Radio 14.58. Martin Fejfar vám přeje krásný sváteční pondělní odpoledne. No a jsem tady s nabídkou nekvalitního sexu. No, kdyby nějaká chtěla. No, každopádně nabídkou zase songu na přání. Vy můžete napsat na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli takhle po 15. hodině odpolední slyšet, protože státní svátky a víkendy jsou vaše a vždycky ob hodinu podle vás tady na Rock Radio hrajem a podle vašich přání z Facebooku. Tak mi napište, co byste teda chtěli slyšet a ať se na to podíváme, něco si vybereme, pustíme. Zahrajeme. Do té doby za chvíli bude mě například na začátek hodiny malá žužu od Horký že slíže a taky dáme počasí a to zejtřejší.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i bardse.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Je 15 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: V noci na zítřek očekávejte teploty v rozmezí 10 až 6 stupňů Celsiusových, přes den potom 22 až 24, noc i den budou jasný a přes den bude krásně slunečno.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio.
1: Minutu po 15. hodině vám v rámci svátečního vysílání tady na Rock Rádiu krásný odpoledne přeje Martin Fejfar, který tady s váma bude ještě až do 19. hodiny a pěkně si to náramně užijeme. V této hodině vás pozvu na jedno evropský turnaj jedních světových velikánů, ale zároveň vám taky o nich řeknu něco víc, protože něco tato kapela, zbylí dva členové z těch tří, aktuálně vybojovali. A já vám řeknu co. Tak to vám řeknu v této hodině a taky vám řeknu nějaký ten song na vaše přání. Tedy pokud si napíšete, musíte si napsat na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli v této hodině slyšet. Něco si vybereme, pustíme a zahrajeme. Tak jsem na to zvědav. Do té doby dávám třeba k dobru Europe, anebo taky slíbení horký, že slíže malá žužu.
0: Rock Rádio.

0: 15 hodin 16 minut pode mnou dohrávají samotní Guano Apes a už dohráli. No a Lords of the Boards, tak ta vyřevávačka tady nám pěkně zahrála zadula. Ač mi tady telefon bliká jak vánoční stromeček ve studiu, tak songy na přání teďko vyřizujem po Facebooku a musíte napsat do soukromých zpráv Rock Rádia na Facebooku právě našeho Rock Rádia. Ob hodinu každý víkend a ve státní svátky tady takhle podle tohohle prostřednictvím Facebooku hrajem podle vás a podle vašich vzkazů. No a pro tuhle tu hodinu je vítězkou Míša, která mi napsala, že by chtěla slyšet od Panoptika song Noc v opeře pro sebe a taky pro nejúžasnější maminku její a taky pro ostatní. No a píše, že se vrací z jednoho nejmenovaného obchodu s hudebninama plná dojmu a zážitku a prožitku. Já myslím, že na státní svátek mají ty obchody zavřeno, ale asi měli třeba nějakou jenom prezenční akci nebo den otevřených dveří. Ta už je do každopádně, do toho nebudem zabředávat. Za chvíli teda Noc v opeře od Míši, od Panoptika, k tomu taky přihodím Papa Rouč a Lucie, nejlepší, nejhezčí, kterou znám. No tak to je možná pro tu maminku taky.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás!
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu.

0: Cutting Cruise na Rock Radio, no a já teď můžu promluvit o něčem, o čem jsem chtěl promluvit a netušil jsem teda, když jsem na začátku hodiny to myslel jako lákadlo, o čem budu mluvit, že se to promění v takovej AZ quizový quiz. Každopádně já nebudu mluvit o ZZ Top, milí posluchači, já budu mluvit o kanadských Rush. Dneska jsem přišel v jejich mikině a oni se vydají na evropské turné příští rok a pokud se všechno povede, já musím zaklepat, protože v listopadu mě čeká operace, tak doufám, že se zotavení povede a v únoru bych strašně rád vyrazil například do Mnichova, protože tam budou koncertovat. Jak už víte, tak možná a jisto jistě, že z této trojice už byl jenom Alex Lifeson a taky samozřejmě zpívající basák Gary Lee. Neil Peart už v lednu tomu bude, co nás před 7 lety, tedy v roce 2020, opustil navždy a na věčné časy. No a právě Rush teďko konečně dali dohromady především právě Alex Lifeson a Gary Lee s tou zbylou částkou 800 tisíc amerických dolarů. Do sbírky přispěli k tomu, aby se mohla realizovat památník Nila Pírta v městě St. Catharines v Kanadě. Chybělo totiž nějakých bezmála 800 tisíc organizátoři a fanoušci, především tyhletý sbírky, fanoušci kapely Rush, potřebovali vybrat milion amerických dolarů, aby se tenhle ten památník mohl realizovat. Už nějakou dobu se z radnice bojovalo prý o tom, jestli na to něco přispěje nebo nikoliv, tak se fanoušci nakonec rozhodli, že to zařídějí sami. Tak určitě budeme držet palce a pěsti, aby se všechno dobře povedlo, třeba na Rush se s některýma potkáme a na pomník se třeba někdy někdo taky zajede podívat a pošle nějaký hezký fotky. Já vám pošlu třeba Trautenberg Netáhlo, taky Nirvánu, protože mám Kurta Cobaina dneska na tričku.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října.

0: Na, za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Rock Radio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
7: Dvě legendy český rockový scény Dimitri a Arakain se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
6: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Himlholoto, tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Je 16.01.

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na zítřejší počasí. V noci a i přes den očekávejte oblohu, která bude jasná, samozřejmě přes den slunečno, v noci nikoliv, ale v noci očekávejte teploty v rozmezí 10 až 6 stupňů Celsiusových, přes den potom překrásných 22 až 24 stupňů. Rock Radio. Martin Fejfar přeje krásný dobrý odpoledne, sváteční datum 28. září roku 2026. Užíváte Rock Radio a jsem teďko v poločase svojí směny. Václavům ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku, ať už jste svatý nebo nejste svatý, to už nechám samozřejmě každopádně na vás. My se v této hodině koukneme spolu do rockové historie, rozdělíme se to hezky na dvě části, prostě zkrátka dobře se můžete těšit na informaci velmi pikantní, a to, který hudebník musel zrovna 28. září v letech minulých nastoupit do vodmašťovny. Tak to vám prozradím, taky vám prozradím, že za chvíli uslyšíte Queeny, jejich Bohemian Rhapsody, taky dáme Steel Panther, no a na začátek celý tyhle tý hodiny to odpálíme nádherným duetem Láďa Křížek s Taniou, Kam jen jdou lásky mé. No jestli se neptá, tak každý z nás někdy, no.

0: 16.19, Start Me Up a Rolling Stones, no a ty se nám tady na Rock Radio teďka hodně hodějí, já jsem sliboval rokovou historii, tak právě zesnulej bubeník kapely Rolling Stones, Charlie Watt, tak ten byl velký a celoživotní náruživý sběratel knih a právě 28. září léta páně roku 2023 se jeho kousky dostaly do aukce a aukční síň v Londýně je dražila. Největšího rekordu, aukčního rekordu dosáhlo asi vůbec první vydání psa Baskervilského, který se vydražilo za 214 000 liber. Tak to byl docela úctyhodný rekord, bych řekl, na jednu knihu. No, nicméně vlastnili Charlie Watt, jo, tak to chcete. No a 28. září roku 2019 oznámila Metallica, že musí nadcházející světový turné, který pak mělo odstartovat 17. října v Austrálii, zkrátka a dobře odpískat a zrušit. Protože James Hetfield musel nastoupit do odmašťovny. Kapela sama zbylí členové k tomu oficiálně prohlásili. Jak asi jistě víte, už několik let se náš bratr James trápí a potýká se neskutečnýma závislostma a teď je ten správný čas a den, aby konečně jim dal amen a nastoupil do léčebny. Tak učinil a myslím, že se i snad dokonce už i vyléčil. No, uvidíme, co přinesou dny příští a třeba i roky další. Každopádně chvíle a minuty další tady na Rock Radio samozřejmě přinesou další porci skvělý rockový muziky. Alanis Morissette se dáme taky Orden Ogan a Offspring.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
7: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
8: Máme podezřelého?
7: Ano, vlhkost.
8: A jak ji dostaneme?
7: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
7: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
8: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
7: Ještě ne, musíme ho koupit.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Rucipis k nám zapěli něco málo o lásce, no a pokud vy toužíte láskou se zase dozvědět něco z roku historie a prahnete ještě k tomu láskou k Broukům, tedy k Beatles, tak vy jste a nastavte uši obědlivě, poslouchejte, ježi, to tady musel posunout trošku ten mikrofon. Každopádně, co je důležitý, tak v roce 2010 se podrobili lovci suvenýrů a právě fanoušci kapely Beatles v velký kritice, neboť nešetrně odstranili kusy zdiva z rodního domu Ringo Stara. Tenkrát protestovali proti tomu, že radnice rozhodla, že se ten dům zdemoluje. Dále se zastavíme 28. září roku 2007 a to hned u dvou událostí spjatých a spojených s Beatles. To totiž zemřela jistá ve věku 46 let jistá Lucy Vodenová. Byla to kamarádka Juliana Lennona, která právě inspirovala jeho otce Johna Lennona na psání krásný písně, mojí možná nejoblíbenější beatlesácký pecky Lucy in the Sky with Diamond. Tenkrát podlehla onemocnění autoimunitního systému, on to tady ještě pojmenováno naprosto přesně, co to bylo, ale tím už vás zatěžovat nebudu. No a právě ještě 28. září roku 2007 se v nejzapadlejší obci, ve zkratce britský pevniny ve skotském Darnes, konal John Lennon Northern Fest, a to z toho důvodu, že John Lennon tam jezdil od svých 9 do 13 let na prázdniny, tak tam uctili jeho památku. A ještě se tady uvádí, že v 69. se tam právě se synem Julianem uchýlil na nějaký čas a už tam měl sebou Yoko i s její dcerou Kyoto. No tak to musela být pěkná, veselá rodina té Petelice. No, tady bude Petelice za chvíli taky, protože si dáme songy zase z našeho archivu, z našeho rockrádiového playlistu, a vidím tady například Arakain, tak ten si dáme 7 hříchů.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP.

0: HP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Pode mnou nechám dohrát R.E.M. a jejich Everybody Hurts. Doufám, že jste při tomhle krásném ploužáku si třeba zaploužili, ale hlavně neusli. Tady na Rock Rádiu se totiž suneme k 17. hodině, což znamená, že na úvod další hodiny dáme Bruce Dickinsona a taky nějaký ten song podle vás. Můžete mi napsat na Facebooku Rock Rádia do zpráv. Já už tady odmíkám pomyslnou bránu zpráv a čekám na vaše zprávy na Facebooku Rock Rádia. Cože byste si chtěli nechat v té další hodině tady u nás ve svátečním vysílání na Rock Rádiu zahrát?

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Máme 17.02.

0: počasí.
1: V noci a přes den zítra očekávejte jasnou oblohu, přes den navíc bude slunečno, teploty v noci v rozmezí 10 až 6 stupňů Celsiusových, přes den potom 22 až 24.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Krátce po 17. hodině vám krásný sváteční odpoledne s datem 28. září roku 2026. Od mikrofonu Rock Rádia přeje Martin Fejfar. V této hodině se podíváme na to, která kapela vyrazí příští rok na jaře a na začátku léta na evropský turné. A taky se naladíme na rok na přání. A to i tím, že vy můžete na Facebooku Rock Rádia do zpráv napsat, co byste chtěli slyšet o nějaký ten song podle vás. Tak pište, něco si vybereme a uvidíme. Do té doby dáme Rage Against the Machine, taky dáme Harley X Zrzy. No a na začátek celý této hodiny Dickinson, Tears of the Dragon.
0: Rock Radio.

Eagles a Hotel California tady na Rock Radio. Já je s dovolením musím takhle trošku utnout, protože máme spoždění a nestíháme. Ale co určitě stihneme, tak je nějaký vaše hudební přání. Napsal jste mi zase na Facebooku Rock Radio do zpráv. Příští hodině budeme hrát celou hodinu podle vás. A teďko tady zvítězil Láďa, který mi píše z Boskovic, že na hasičárně dělají burgery. No, dělat z žlučníkáři teďko s touhle mojí dietou, takovýhle chotě. Asi někoho mu letí přes záda. No, nevadí. Hele, každopádně se tam užijte, ať vám to chutná, ať se vám to povede, a užívají taky poslední sluneční dny a paprsky, což je pravda. Tak já jsem tady vybral, protože Láďa chtěl Kerny, tak já jsem tady vybral od nich, ježišmarja, teď jsem to tady zapomněl, ale to nevadí, to bude určitě pecka, která se vám bude líbit, k tomu taky přihodím Aleše Brichtu, Lidi jsou lidi, a do cirkusu se podíváme za chvíli s Five Finger Death Punch.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
5: Máme podezřelého?
4: Ano, vlhkost.
5: A jak ji dostaneme?
4: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
4: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
5: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
4: Ještě ne, musíme ho koupit.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Limp Bizkit tady na Rock Rádiu, Behind Blue Eyes, zase musím pokrátit, protože nestíháme. Zkrátka dobře, první informace, teď ode mě dostanete hned tři, tak hovoří o tom, že v 17.41 je přesný velitelský čas k tomu, abyste mi začali psát do pořadu jménem Rok na přání, který tady od 18 hodin na Rock Rádiu rozpoutáme, takže mi pište na Facebook Rock Rádia do zpráv, cože byste rádi si nechali zahrát a co chcete nechat a co chcete slyšet. Chtěl jsem promluvit sice o tom, že příští rok vyrazí na přelomu května června na evropský turnaje Mike and the Mechanics a nejblíž budou v Německu a v Rakousku, Česku se nezastaví. Ale zároveň bylo zveřejněný rokový referendum na www.rokovýradio.cz, návštěva z Rock Rádia Stage. Jsou tam tři alba pro tenhle týden, máme tam Devilhead Superhero, to je na třetím místě s 27%. Miloš Dodo doležel Revisited, to je 1975, Vitaci tedy až 1991 vydaný letos Part 3, tak to má 30%, no aktuálně ve vedení ze 46% Scout od kapely Odysa z roku 2010. Hlasujte na www.rokovýradio.cz a v sobotu v 19 hodin si jedno album ze těch tří pustíme.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90.

0: nebo jar kapsle do myčky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
2: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
3: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radiohouse 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Rock Radio. Co se děje?
11: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Reckless. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
12: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock
13: Radio. A do celý, než ještě rozpoutáme rok na přání, stihneme Alter Bridge, Kysáky a taky Vohnouty.
14: Střínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: Kysáci Rock and Roll All Night tady na Rock Rádiu 17.56. Za chvíli udeří 18. hodina, to znamená, že si dáme počasí na úvod hodiny, ale hlavně a jenom ta hodina bude vaše. To znamená, že budu hrát podle vás, protože tady odstartuje pořad jménem Rock na přání. Celou hodinu na to máme, abych splnil vaše hudební přání, takže mi můžete psát na Facebooku Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli slyšet, a pak mi taky zavolat sem do studia a třeba promluvíme si do vysílání. Ale o tom až potom. Každopádně tady za chvíli na úvod hodiny, jak už jsem říkal, počasí a dáme si první pro tenhle týden startovní, abych tak řekl, Rok na přání za chvíli.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje.cz.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Je 17.59.
10: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
9: Jdeme se podívat na zítřejší počasí. Začneme v noci. Teploty očekávejte v rozmezí 10 až 6 stupňů Celsiusových, přes den potom 22 až 24. Obloha tak ta bude jasná, prakticky vymetená, no a zítra bude i přes den slunečno. Prostě zkrátka dobře, krásně.
10: Rock Radio. Rock na psání.
9: Mé jméno je Martin Fejfar, přeju vám krásný pondělní sváteční podvečer tady na Rock Radio a od mikrofonu ze studia Rock Radio budu plnit a obsluhovat vaše hudební přání. Stačí mi napsat na Facebook Rock Radio do zpráv, cože byste chtěli slyšet a co mám zahrát, pak mi taky budete moc zavolat. Zkrátka dobře, takhle to jednoduchý je, ale o tom volání bude až později řeč. Zkrátka dobře, teď přijímám přání na Facebooku Rock Radio do zpráv a zatím koukám, že ve svátek se vám asi moc psát nechce. Pokud snad v posledních dnech jste že hráli na to, že se vám nedařilo se propracovat k vašemu přání a odehrát to, tak věřte, že zatím to tak vypadá, že pokud napíšete, tak budete mít obrovskou šanci, že něco takového splním. První přání má na svědomí Lenka a dáme si Bon Jovi.
10: Rock Radio.

Ladíte Rock Radio, vypsaná fixa, Darling nám de facto zahájila dnešní pondělní rok na přání, protože tohleto přání má na svědomí Viktorie, která mi tady napsala na Facebooku Rock Radio zpráv. No a jenom jsem řekl na začátku, že těch zpráv moc není, tak už je tady asi 7,5 tisíce vzkazů, tak uvidíme, co stihneme. Každopádně teďko tady má přání David, který mi napsal, že by chtěl slyšet něco od Ozzyho Osbourna, konkrétně Black Rain. Ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem tady Black Rain nenašel. Tak já jsem vybral Crazy Babies. Doufám, že ti to udělá obrovskou radost a jak tady píšeš, tak na Ozzyho vzpomeneme tímhletím songem. Hned potom dáme Umf a jejich Augen auf a napsal mi tadyhle Robert, že se vracejí z Německa a Umf tak nějak sjížděli celou dobu cestou tam, teď sjíždí naše rádio a právě by Umf chtěl, tak si je dáme a jak budou hrát Umf, Augen auf, tak budu zvedat telefon 725 844 424, ještě jednou tady, jak budou hrát Umf, hnedko tady po Ozzym Augen auf, tak zvedám telefon na 725 844 424.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr!
2: Kapr, kapr, husa, husa!
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
5: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
13: Máme podezřelého?
12: Ano, vlhkost.
13: A jak ji dostaneme?
12: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
13: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
12: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
13: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
12: Ještě ne, musíme ho koupit.
13: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
14: Rock Radio. Pokračujeme v pondělním svátečním roku na přání a já se musím přiznat na začátku, mě tady normálně ten systém, vy jste se tak od těch 18 rozepsali, že by to tady prostě zkrátka dobře celý spadlo. Jak uvidíme, zkusíme to nahodit, no každopádně, co se tady teďko pamatuju, tak já jsem sice nabízal před chvílí telefon, nikdo nevolal v daný okamžik, kdy já jsem to zrovna mohl zvednout, což nevadí, protože právě písemných přání je dost. Napsala mi tady, co si pamatuju teda, Veronika, že by chtěla od Kabátů V pekle sudy válej, ale zároveň tady přistálo předtím, určitě chvíli předtím jedno přání na Brousímeno, že od Kabátu. Já si ten zkaz pamatuju, nepamatuju se teda autora nebo autorku, ale má to být prej pro vítězství ve včerejším ženským hokeji. Tak já doufám, že uspokojíme všechny ty z vás, kdo chtěl Kabáty.

Aerosmith Amazing, napsal mi Karel, že se dneska celý den v garáži morduje se svým miláčkem, teda autem samozřejmě, pod kterým musí ležet a musí jeho opravit. Je to prej veterán, tak veteráni Aerosmith a jejich Amazing by mu k tomu bodlo. Tak doufám, že jsme udělali radost a povedlo se to. Další přání napsal mi tady můj jmenovec Martin, který prosí o zahrání Kinga Raimonda Behind These Walls, a to pro a hlavně především jeho kamarádku Andreu, která měla nedávno narozeniny a taky svátek a prej kdysi dávno chtěla založit dokonce revival Kinga Raimonda. No, tak to by byla pěkná pecka. To bych se chtěl hnedka podívat, kdyby tady někde třeba v okolí hráli. Každopádně ještě to chce poslat všem vám rockerům a taky pro ně na chaloupku do Pustý Rybný. Tak to splníme a hned potom tadyhle dáme Def Leppard Let's Go a tady mi psala Alena z Kolína, že by k pletení chtěla nechat zahrát právě něco od Def Leppard, protože je jich velkou milovnicej a hlavně je u nás už dlouho neslyšela. No tak nevím. Každopádně zahrajeme si je a jak budou hrát Def Leppard Let's Go, tak to znamená Let's Go pro vás, protože tady spustím zase telefon, spustí se mi zelená a já budu zvedat na čísle 725 844 424, tedy telefon. Ještě jednou hned po Kingu Raimondovi dávám Def Leppard a tam zvedám telefon na 725 844 424.

stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.

0: Komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
8: Ladíte pondělní rok na přání, za mikrofonem Martin Fejfar, telefon se opět nepovedl, nikdo nechtěl zavolat, to nám nevadí, přání je tady opravdu kupa a je tady hafo přání na kapelu Panoptiko a já rovnou říkám, že hodně songů, o kterých si píšete od Panoptika, tady nemáme, to já neovlivním, nicméně co ovlivním, tak někdo tady navrh song s názvem Bátory, tak ten si dáme a jedno z pelky speciální přání je od Nikoli, která mi napsala, že její úžasňák dneska slaví krásný 40. narozeniny a chtěla by mu popřát prostřednictvím našeho rádia ještě jednou všechno nejlepší a aspoň ještě jednou 40. ona a rodiče. Prej dostal k vysněný rádio, který si k narozeninám ke 40. přál stavební rádio, tak nevím, co to přesně znamená, ale to nevadí. Důležitý pro nás, pro všechny je, že úžasňák naladil hned jako první a uložil naše rock rádio. Tak to nás velmi těší, za tohle tomu samozřejmě můžeme zahrát a i za rock rádio přeju všechno nejlepší a myslím si, že nejenom jednou, ale ještě tak třikrát, třeba těch 40. Hlavně hodně zdraví a ti rádio slouží a hraje ti jenom tvoje nejoblíbenější rádio a muzika z něj. Tak jdeme na Panoptiko, Bátory.

Scorpions na Rock Rádiu You and I a napsala mi Hanka, že by tuto muziku chtěla zahrát k pohodovému svátečnímu večeru. No my se tady na Rock Rádiu bohužel pomalu, ale jistě chýlíme a blížíme do finále pondělního roku na přání. Já těch přání tady mám, i kdyby hrál asi i 4 dny další, tak to neobsloužím. Každopádně, co obsloužím, tak vím, že mi tady ještě někdo psal, ale každopádně Jirka z Kolína psal, že by chtěl zahrát, nechat zahrát Rammsteiny, tedy Rammstein a něco od nich, cokoliv, výběr nechá na mě, a to pro všechny řidiče. To asi můžu říct, prostě zkrátka autobusáky z kolínského dopravního podniku. Tak chlapi, ať vám to rychle utíká, mnoho šťastných kilometrů, a já jsem tady s dovolením teda vybral skladbu s názvem Hosenrod.

Beast in Black by se dalo říct ukončují dnešní pondělní první týdení pro tenhle týden rok na přání tady na Rock Rádiu. Napsala si Voně Romana a taky Kristýna Romana píše, že se musí stěhovat, protože nastupuje na vejšku, tak se zabydluje. Tak ať ti to jde hezky a se ti dobře bydlí. No ale úplně poslední přání dnešního pondělního roku na přání jsou Genesis. Já jsem vybral Follow You, Follow Me. A to protože mi napsal Pepa, že by pro svoji Alenku, se kterou stráví a tráví dovolenou nedaleko Tábora a poslouchají nás prakticky po celý dny, tak bych chtěl právě něco buď od Nazaret, ale nejlíp by bylo od Genesis. No tak já jsem sáhnul po tomhle tom kousku. Doufám, že i Pepovi Alence to udělá radost a taky prej pro naše skvělý rádio. Tak mi moc děkujeme. Já Martin Fejfar se s vámi pro dnešek loučím. Už se omlouvám všem, na kterých se nedostalo zase, protože těch přání pak tady bylo opravdu hodně. A jak jsem říkal, kdybych hrál 3 dny, tak by se to asi nestihlo. Každopádně za chvíli to přebírá Jirka Němej, má pro vás nachystaný třeba Traktory, AC/DC, Papa Roach, nebo taky Horký žeslíže a spoustu další skvělý muziky až do rána. Já se budu těšit zase třeba někde příště, pro dnešek se s vámi loučím, třeba na nějakém koncertu, nebo zase někdy příště, třeba při nějaký příležitosti tady na Rock Rádiu. Mějte se krásně.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

Hodili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Má kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

ty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Je to už 40 let, co se Maidni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro. Před hájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel. No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
4: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
3: Co, kolik to stojí?
4: 9650.
3: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
4: Ne, zbyde mě.
3: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
4: No, a 50 mě zbyde.
3: No vidíš, ty vyděláš, no.
4: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace.

does the trick.